chyběl, každý se nedostal. A už to začínám chápat, už se napíná luk.

až to tu skončí, až vyhasne pec, až hodí do rohu ručník, utěrku přes ptačí klec, tak doma chci být.

0: ملك الفلو انا ملك الراب.
1: الكترونيكي برونز تيب.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.

fíčka, jen blond šestnáctka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzují se špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zredy na tu rozi, patře už od

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

Plzeň je druhým hlavním městem. Má Radio 1 na 97,5.

4 minutky po 6. Vám všem přeje krásné a dobré ráno z Rádia 1. David Štěrpáček. Je sobota 16. května. Co naděláte? Po Maple Glider přichází Widow Speak. No Driver.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

6 hodin, 30 minut. Posloucháte Radio 1. Dohrává Tricky a Marta Out of Place. Předtím to byl Labyrinth Shut Your Dam. A teď Horbons a Baxter Fury.

Oliver Sim, Hideous, předtím Kyoto s fantastickým hlasem Lou Rhodes, Warpaint a teď něco z domácí tvorby. Načeva Pavlíčeka DJ 5, obrovský slunce, které dnes na obloze asi moc nezahlédnete.

4 minutky po 7. Dohráváme Silplex a Cubicolor You Don't Have to Wait. Vám všem ještě jednou samozřejmě krásné a dobré sobotní ráno a všechno nejlepší k svátku Přemysl.

Russian Murphy, Overpowered. A teď jedna ranní nakopávací instrumentálka. Rune Parade.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kay Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je ASA 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Novinka z Hitparády Radio 1. Kneecap. Irish Goodbye. A tohle jsou Ancient Astronauts. Still a Soldier.

0: já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budem chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
1: Jaký kluci?
0: No, z kapely, já to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám ji. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.

7 hodin, 49 minut k tomu. Dohrávají The National Blood Bus Ohio. A teď jedna píseň se speciálním věnováním pro DD.

0: při sedmém pokusu,
1: pokusu,
0: dal jí pusu na pusu,
1: na pusu.
0: A zas přišlo pondělí, tak příšerně se styděli, že oba dva dělali

0: Rádia 1.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Obálku květnového Uni zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nauzea orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzupčin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
8: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Bene Band, Lucia Piusi, divadlo Feigele. Přijeď vlakem!
9: Reklama na Radio 1.

3 minutky po 8. Vám všem ještě jednou krásné a dobré sobotní ráno, i když trochu zamračené. Tohle byla Odessa, Behind the Sun, pro milovníky Fifi. A teď Rainbow Conspiracy, Eyes Wide Shut.

0: Kdo to udělal? To jsem byl já, šéfe. Kdybych věděl, že to bylo schválně.
1: To si pište, že schválně. Už od rána se na to těším. Připravil jsem si mejdlo a vodičku. A vyšlo to.

MIA z nové desky, skladba Money. Předtím Generation a Younglean Storm 2, věc, na které si opravdu ulétávám, zejména na tom klipu. A teď starší záležitost, Dan Lesak a Scorpius Pip, The Beat That My Heart Skipped.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz. In the absence of you go-

Kafejko z Chicaga, náladou trošičku připomínající Radiohead. A tohle jsou New Order, kteří se řídí 96,5 km v hodině. A nebo 60 miles an hour.

Kapela se pojmenuje v roce 1999 The Music a pak s masivním rozšířením internetu a vyhledávačů si pravděpodobně říká, dali jsme si ten nejlepší název. A to byla píseň Stank the Numbers. Teď před kulturním servisem je ještě starší Midnight Oil a jejich báječná věc Redneck Wonderland, což je název i píseň báječně aplikovatelná na současnou situaci v České republice.

0: Kulturní servis.
1: Ano, je to tak, jak Znělka ohlásila, 8 hodin 40 minut, je tady pravidelný kulturní servis. Dnes máme 16. května, rok 2026 a je sobota. Nabízí se vám následující kulturní program. Z festivalu Svět knihy, Mezinárodní knižní veletrh a literární festival na výstavišti v Holešovicích. Festival Zámeček, multižánrový festival, přinese koncerty Yellow Sisters, Zuby nechty, Báry Hrzánové a Kondorango a dalších v areálu Zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Filmy. Kino pilotů v 18.30, drama v 18.45, Ďábel nosí Pradu 2. Edison Film Hub v 19 hodin, Ďábel nosí Pradu 2 a v 21.30 Top Gun Maverick. Kino 35 v 18 hodin, Co nám zbylo z lásky, ve 20.15 Ucpanej systém. Kino Dlabačov v 16 hodin, Někdo to rád v Plzni. Galerie. Pražský hrad, Jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Přírůstky. Art Toto, Galerie v Uhelném mlýně, Mezi námi v tichu. Galerie Středočeského kraje, Meltzer Kinsl Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác, NGP, 230 let. V DOXu Jiří Petr Bok, Deník pacienta. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky, století ve fotografii. Galerie hlavního města Prahy, knihovna, expanze Přírůstky 2013 až 2025. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká. Muzeum Montanelli, Who? Why? Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat, program pro jemné zacházení. Novoměstská radnice, Elegance. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Kemp, Centrum architektury a městského plánování, Devade. Kaštan, Scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a Kresby z cest. Muzeum Kampa, Václav Sokol, Hojnost. V Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art Life, Umění pro život. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Karpuchina Galerie, Dina Park a Kurt Gebauer, After the Atlas. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara. Galerie Umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside, Inside. Galerie C12, Fashion Grain, čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Vila Pelé, Andrej Dubravský, The Rest. V Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Petr Kalmus, Prvý živý svatý. Pragovka Galerie, skupinová výstava, Jídlo jako rituál. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Říp, kontext a současnost. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Divadla. Jatka 78 v 19.30 Runners, divadlo Ponec v 19 hodin Host. Švandovo divadlo v 19 hodin Pravidla Nirvány, divadlo v Celetné v 19.30 Valkýra, Alfred ve dvoře ve 20 hodin Trappist One. Divadlo v Dlouhé v 17 hodin Jak vidět neviditelné. Na lodi tajemství od 17 hodin Loutky v nemocnici, Plešatá princezna. A Studio Rubín v 19.30 Pravidla úklidu. Divadlo pod Palmovkou v 19 hodin Ostře sledované vlaky. Divadlo v Řeznické v 19.30 X. Koncerty a tančírny. U Bukaníra od 23 DJové ETH, Sam Gittis a Kava. Palác Akropolis v 19.30 Corben Dallas. Spike Jesus, Grouse Series with She Hair, Geist Fry, Fresco, Alaya, YM, B2B a Keta Chaos. Fuchs 2, The Bug featuring Warrior Queen, Mudaki Yukimura, Snow Lion alias. V Groove Baru v 21.30 Banko. Cargo Gallery od 20 hodin Acid Row, Dead Myrick a Slot. Klubovna Povaleč od 20 hodin Topsy Turvy, Salami Recorder a The Hi-Fi Phonos a Blue Chesterfield. Kaštan Scéna Unijazzu v 19.30 NTY a Krumpáče. Vrok Café v 21 hodin Toby Šmurdas, Mouda B, Quattro a Zony. V klubu 007 na Strahově v 19 hodin Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. No a ještě kolonka ostatní, Obora Hvězda Praha, Běh pro paměť národa a na výstavišti Praha v 17 hodin tajvanská literatura, Leo Chungti, Rybí snění. Na Rádiu 1 vás čeká od 13 hodin směna Ondřeje Štindla, v 17 hodin nová hudba na Rádiu 1, ve 20 Not Safe for Work a od 22 The Workout. Vybírejte dle libosti. My se vrátíme zpátky k hudbě.

Devátá hodina se přiblížila a s ní repríza československé hitparády Velká sedma, což znamená, že já se loučím. Mějte se báječně, užijte si hezký víkend a za 14 dní opět naschledanou. Na závěr Joe Goddard, Progress.

0: jedno.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje jí trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Skonto nábytek. Mezi ploty více než

0: Co? Generální partner Innogy, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.
2: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

Týden opět uplynul a je tady další velká sedma na Rádiu 1. Tentokrát po několika týdnech s Tondou Kocápkem. Jako vždycky si pustíme pět novinek, potom 15 postupujících míst, tak jak je seřadili vaše hlasy, něco málo si k tomu řekneme. Vylosujeme si výherce a půjdeme domů. Tedy aspoň já. Předpokládám doma jste, pokud posloucháte právě Velkou sedmu, anebo její sobotní reprízu. Začneme s hudebnicí Sárou Vondráškovou, která se říká Never Soul. Never Soul vydala na sklonku dubna u vydavatelství Stone to Death, což musím říct, že mě docela překvapilo, že zrovna u tohle té dost undergroundové značky nové album. Pracovala prý na něm několik let s cílem opustit dosavadní způsoby skládání písniček a vdechnout jim poněkud abstraktní podobu. Klíčovým prvkem celého alba prý bylo nalezení opory v konkrétních syntezátorech a modulárních zařízeních. V nich znovu obnovila svůj ideální zvuk pro vyjádření a výsledkem je 7 atmosférických, intenzivních a upřímných skladeb. Album napsala během několika uměleckých rezidencí, ať už to byla ta v Grey Nevis v severní části státu New York, v Atriu Žižkově, nebo ve vlastním studiu v Lechterově domě v Praze. Finální podobu alba zachytila charakter samotného Lechterova domu, konkrétně ozvěnu místnosti, která je slyšet po celém albu jako psychogeografická vzpomínka. Album avizoval single Akord, který vyšel na konci února s klipem od Anežky Horové, což je skladba, která už byla další dobu součástí koncertu Never Soul. Ale my si dneska jako první dnešní novinku pustíme píseň Naked Water, kterou právě tedy najdete na tomto albu a která je další záležitostí, která by vám měla přiblížit v tento mrazivý den. První z dnešních novinek Velké sedmi, kterou právě posloucháte, Never Soul a Naked Water.

byla první z dnešních novinek, skladba Naked Water od Never Soul, její nové album Rest Your Wound on Mine, které, to jsem ještě neřekl, bude pokřtěno 29. května v pražském Meat Factory a následně 30. května v Pardubickém divadle 29. Tolik první novinka, s druhou novinkou půjdeme za kapelou Něco Něco. Ti vydávají své nové album, už čtvrté album, nazvané Majonéza právě dnes, to znamená 12. května. Za sebou už mají alba Začíná z roku 2020, Útržky z roku 2021 a Třetí z roku 2023. Od svého vzniku v roce 2019 oscilují mezi indie rockem, synthpopem, postpunkem. Původně kapelu tvořilo duo Alžběta Tkáč-Trusinová, zpěvačka, a Tomáš Tkáč, kytarista, který postupně na koncerty přibrali bubeníka Vaška Švestku, kteréhož to na svém novém čtvrtém albu učinili plnohodnotným členem kapely. Takže teď už jsou oficiálním triem. Něco Něco na této desce říkají, že chtěli udělat koncentrovanou kytarovou desku a zároveň v textech otevírat i témata, kterým se nikdy nevěnovali, to je sexualitu i vlastní slabosti. 8 intenzivních skladeb sevřených do krátké, rychlé a hlasité desky zachycuje novou energii tria Alžběta Tomáš Vašek. Společně se vydali k přímočařejším textům, tvrdšímu kytarovému zvuku a novým tématům, která se nebojí zpracovat ze špetkou humoru, nadsázky i srvé upřímnosti. Celé to bylo s představou, že se nechtějí u toho brát příliš vážně. Konkrétně Alžběta říká, majonéza je legrační, majonéza zakázaný potěšení, majonézu nelze brát moc vážně. Majonéza je moje nejoblíbenější jídlo. Jsem hodná nebo zlá? Utahu si z ostatních, nebo to myslím vážně? Utahu si ze sebe, co všechno dokážu na střepě roztříštit. Třetí single z desky se jmenuje Mám ráda, který si za chvilinku pustíme. A tuhletu skladbu kapela bere jako nejkoncentrovanější podobu celého alba. Dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě majonáza v 10-litrovém balení, jako se podává v USA, říkají Něco Něco. Text skladby sází vedle sebe těla, touhu, rozmělost, sílu i drzost a podporuje celou tu myšlenku, že nová deska je přímočařejší, jak textově, tak i hudebně. Tady je třetí single z alba Majonéza, které dnes právě vychází, který navazuje na loňské single Do tmy a Nemám zájem. A můžete se sami přesvědčit, zdali je pravda to, jak říká Tomáš Tkáč, že s trochou nasázky si bral inspiraci jak od Limp Bizkit, tak od Vepsaný fixy. Ještě docela zajímavé to, že zatímco Tomáš Tkáč, který je jedním z dvorných zvukařů studia Golden Hive, takže se logicky natáčel převážně tam, se postaral o zvuk, pak mix a mastering kapela svěřila Benu Etherovi, švýcarskému producentovi a inženýrovi žijícímu ve státech, který spolupracoval v minulosti třeba s Deer Hunter, Kaiser Chiefs nebo Soccer Mami. No a abych nezapomněl na to, co jsem zapomněl u Neversoul, tak jenom ještě přidám, že tedy křest alba proběhne v Brně v kabinetu MUS 9. června a potom 16. června v Praze Meat Factory. No a potom se vydávají Něco Něco na festivaly, kdy budou hrát na Nefestíku, na Karlovarském filmovém festivalu, ve Vlčkovicích, v Boskovicích, v Besedě u Big Beatu, v Brandýském Mámení a pak samozřejmě i podzimní koncerty klasicky po klubech, kde nevynechají třeba i Ostravský Dok nebo bratislavskou Pink Whale. Tady jsou Něco Něco, druhý single dnešní Velké sedmi, třetí single z alba Majonéza a Mám ráda.

To byla druhá z dnešních novinek, něco, něco a mám ráda z jejich nové desky Majonéza. Třetí novinka bude, jak je naším celkem dobrým zvykem, Slovenska. Pod ní je podepsaný slovenský hudební v Praze, který si říká Moderní chalan, což je docela vtipné, pokud si pamatujete slavný hit a album Mraž Birky. No a jeho píseň se jmenuje V dušiach nesmelých. Důležité k tomu říct je to, že za produkcí tahaté skladby stojí Kuba Kajfoš alias Laser Viking. Nahrával se v Golden Hive spolu s Amákem, ale mixoval to Tomáš Havlen. Takže poměrně excelentní zvuková sestava. No a to, proč se říká Moderní chalan, celkem dobře charakterizuje citace, že jeho nejoblíbenějším členem skupiny The Beatles je Miloš Birka. Moderní chalan je slovenský hudebník, textař působící v Praze, jeho tvorba stojí na jezdním písničkářství a introspektivních textech, přes které se snaží pochopit okolní svět. Základním poznávacím znamením by mělo být pro jeho písně heslo Melodie nad vším. Tady je Moderní chalan a V dušiach nesmelých, třetí z dnešních novinek.

V dušách nesmelých a moderních chalan, třetí z dnešních novinek. Tou čtvrtou je zase jméno, řekl bych, výrazně známější, a sice Bratři Orfové. Bratři Orfové se tak nějak, dá se říci, probudili ze zemního spánku a vyrážejí na turné. A k tomuto vyrážení na turné si pořídili nový single a nový klip, který se jmenuje Co nejdál, což je křehká vnitřně napjatá skladba, kterou v klipu doprovází animace Davida Neberta, a zároveň tady je jakýmsi avízem série koncertů, které proběhnou v Olomouci, v Praze, Brně, Opavě a Turnově. Autorem hudby a textu je klávesista, hráč na syntezátory Zdeněk Hennich, což je možná docela, může být překvapivý pro znalce Bratří Orfů, tedy že tam není ani gitarista Tomáš Novotný, ani zpěvák Ivan Gajdoš, podepsaný pod touto skladbou. A sám Lukáš Novotný, kytarista, říká, nebyla to naše typická tvůrčí introspekce ve dvou lidech, ale vznikla společným skupinovým procesem, kde si každý postupně našel prostor pro svůj nástroj při společném jamování tak, aby mu tam bylo dobře a zároveň pořád komunikoval a souzněl s ostatními spoluhráči. Od původního nápadu se potom skladba přirozeně rozvinula do tvaru, který je zaznamenaný na nahrávce a hodně se blíží i koncertnímu provedení. Ta série koncertů začíná 27. května v Olomouckém Jazz Tibetu. Pro posluchače Rádia 1 asi nejdůležitější, že 28. května následuje Pražský palác Akropolis, potom je 29. května brněnský kabinet Mus, 20. června Bratři Orfové zahrají na festivalu Slunovrat v Opavě a 3. října na podzim potom v turnovském klubu Kus v rámci cyklu Básnici ticha. Takže, tady jsou Bratři Orfové a Co nejdále jejich nový single a zároveň čtvrtá novinka dnešního kola.

To byly Bratři Orfové a křehká, velice introspektivní píseň, co nejdál, čtvrtá z dnešních novinek. Pátá bude paradoxně krajově s nimi zpřízeněná zpěvačka, písničkářka, která se říká Mulšaj, která je taky ze Slezska a která má venku nový singl nazvaný Kocour. Singl Kocour o té říká autorka, že vzniklo velmi spontánně v den, kdy odešel na druhý břeh kamarád. Možná se může zdát, že je v ní až příliš moc barev. Myslím si ale, že není. Milan miloval malování a barvy a určitě bych tam pár ještě přidal. Až později mi došlo, že to má smysl, moc jsem si přála tuhle vzpomínku zachovat a nechat dávat světem to, co mi a nám všem po sobě zanechal, věci, které nejdou vidět, malé vzpomínky na dobré okamžiky. Když jsem chvíli tápala, s kým tuhle písni nahrát a napadl mě Martin Kišperský, měla jsem pocit, že je to ono. Velké díky patří i jemu za péči, kterou písničce věnoval. Videoklip jsme vytvořili spolu s Robinem Lipem, který byl také Milanův kamarád, je to naše společná radost. V závěru a v druhých hlasech je slyšet hlas Milanově milované dcery Péti. Takže tady je tady skladba Kocour od Mulšaj v produkci Martina Kišperského, který tam inhrál kytary, baskytaru, e-bow, klávesy a perkuse a skladbu nabubnoval Pavel Koudelka z Dunaje a violončelo hrál Michal Krutílek a pozón Ondřej Galuška a bicí nahrával Tomáš Vtípil, zatímco zpěv nahrával Michal Černý a celé to mastroval Brněk Šmíd ve studiu v Brně. Tady je Mulšaj a skladba Kocoura.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Při Velké sedmě jste slyšeli pátou a poslední novinku dnešního kola s slovenskou zpěvačkou Moonshine a její nový singl Kocour. Poměrně křehký a lahoučký. Na místě 15. máme skladbu, která už je tady druhým týdnem. Je pod ní podepsaná slovenská zpěvačka Adéla, která se stává stále větším popovou hvězdou nejenom na Slovensku, ale už pomalučku i ve větším měřítku. Připomeňme, že momentálně se nachází na společném turné s Demi Lovato a je tak vidět, že ten krůček do popové světové scény už není tak dlouhý. Po IPčku, které se jmenovalo Do provokatér, nyní vydala nový single nazvaný KGB a my už se tady dneska třetím týdnem pouštíme ve Velké sedmě dnes na 15. místě.

To byla slovenská zpěvačka hudebnice Adela a její KGB, abych byl tedy přesnější. Na 15. místě, stejně tak na 14. místě je skladba, která tedy třetím týdnem, brněnské duo Cosmetic Institute, poměrně mladé dvojčlenné seskupení tvořené Mikulášem Novotným a Davidem Kundrátem, které má venku nové IPčko a na něm je i skladba Konference.

Cosmetic Institute a konference na místě 14. Na tom 13. je Yorba Linda, ta tady není 2 týdny, ta tady je jenom 1 týden. Je to vlastně projekt Štěpána Klučka. Který takto vlastně odbočil ze své domovské kapely Nixon Letts a v prostředí domácího studia nahrál 7 písní a vy jste tady poprvé minule slyšeli Vůně z grilu Suburbiu a tady je znovu.

V Nigrilu v Suburbiu a Yorba Linda. Další píseň se jmenuje Jsem hroznej a je pod ní podepsaný Dvořák. A to už třetí týden ve Velké sedmě, dnes tedy na 12. příčce.

hlavně předezlá skladba Jsem hroznej a Dvořák. Na místě 11. je autorka, zpěvačka Tereza Richtrová, kterou doprovází přátel z jazzové kapely, která má venku nové album Krajiny místa, které bude pokřtěno ovšem až za měsíc, ale skladba Zhory už je tady dneska 4. týdnem.

0: Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.
1: Slyšeli jste Terezu Richtrovou a skladbu Z hory. My jsme tady dneska už jednu novinku z kola minulého si hráli. To byl projekt Urba Linda. A nyní je řadan další z nich. Pod tou je podepsané slovenské duo Hmlisto, které tvoří matka a syn Veronika Kicková a Jan Kicko. Ti naposledy před 4 lety vydali album Československá, album, které natočili společně s písničkářem Petrem Linhartem a které následně dostalo cenu Radiohead Awards v kategorii folk za tedy žánrově nejlepší slovenskou desku. No a nyní po 4 letech nahráli další album, které se jmenuje, já teď mi to vypadlo, které se jmenuje Samoty, vyjde 5. června u vydavatelství Galen českého vydavatelství a zachycuje svobodu, tíhu i mizení jednoho způsobu života, jak sami říkají. Tady je Hmlisto dnes tedy na 10. pozici a skladba Tažná kobyla.

Slovenské duo Mlisto, Ťažná kobila a pro dnešek desátá příčka. I na deváté příčce je novinka z kola minulého, ovšem žánrově jsme úplně někde jedné, If I Fall, Kubátko a spolu s ním i hostující Karolína Tremko.

If I Fall, Kubátko, pro dnešek na místě 9. Na tom 8. zabrousíme na Slovensko. Leto s Monikou a Tiger, nebo Tiger, jak chcete, z jejího také nového alba.

Proto s Monikou a Tiger bude vystřídán skladbou, která je asi momentálně možná největší stálecí současného žebříčku, koukám dobře. Šestý týden už v našem žebříčku, totiž na místě sedmém, tentokrát se trvává Zapomněl jsem a jeho Halou.

zapomněl jsem, a halo, pro dnešek tady už, jak jsem říkal, šestý týden v našem žebříčku a pro dnešek na místě sedmém. Na tom šestém je skupina Treska Jednoskvrna a jejich single Něco mě studí.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Máme za sebou šestou příčku z Tresky jedno skvrné a skladby Něco mě studí. Než si pustíme prvních pět skladeb dnešního žebříčku Velké sedmi, tak tady mám čas pro skladbu, která říkáme Pamětnická, která je nesoutěžní, pro kterou nemůžete hlasovat, kterou se vracíme pouze trochu časově zpět. Tentokrát je do roku 2013, to znamená před 13 lety, vyšlo debutové album písničkářky, která se říká Stinka. A to album se jmenovalo Krva a to album uvedlo píseň, která se příznačně jmenovala Single Zelí. Tady je.

Tvor 2013, Stinka a single Zelí. A my se můžeme vrátit zpátky do našeho žebříčku, protože na páté příčce je skupina Lanugo, která také po delší době vydává nové album a na něm je skladba Sklep.

Mám logo minulé devátí, tentokrát je pátí se skladbou Sklep. Už čtvrtý týden v našem žebříčku. Na místě čtvrtém tentokrát je pátý týden v žebříčku se nacházející Prague Union a zase ty lidi.

Kato a Prague Union. Skladba Zase ty lidi pro dnešek na čtvrtém místě. Ještě než si pustíme první tracku, pak mám tu příjemnou povinnost tady vám sdělit jména tří dnešních výherců. Výherci se losují samozřejmě z těch, kteří hlasují do Velké sedmi, a ty, kteří hlasují do Velké sedmi, tak něco pěkného dostanou a tentokrát tím něčím budou vstupenky na multižánrový festival Boskovice, festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích, který se koná v rozmezí od 9. do 12. července. No a v Boskovicích letos to zase vystupí poměrně velká hromada, mimo jiné třeba Omsquare, WWW Neurobeat, Island Mint, Čermák, něco něco, Nauza Orchestra, Jiří Imlov, Housekeepers, Audio Attaché, Nonsen a mnohé další a další kapely. Omlouvám se těm, na které jsem v tuto chvíli zapomněl. Uzavírat bude Mucha v neděli. No a těmi třemi výherci, kteří dostanou lístky do Boskovic, jsou Jana Šmejkalová, Marie Leichterová a Pavel Bílek. Takže Pavel Bílek, Marie Leichterová a Jana Šmejkalová jsou třemi dnešními výherci Velké sedmi, kteří dostanou lístky na festival do Boskovicích a budou se tak moc tam druhý červencový víkend jet podívat, pokud samozřejmě budou chtít. Vy, kteří jste dnes nic nevyhráli, nemusíte být smutní, protože se bude další týden také losovat výherci, kteří dostanou lístky na festival. Tentokrát to bude pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten proběhne už 30. května v kreativním centru Fabrička. Vystoupí zde například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy. Tolik k výhercům příštím týdnu, nicméně tentokrát jsme si teda vylosovali výherce, kteří, jak už jsem říkal, budou moci zajet, pokud budou chtít do Boskovic, a těmi třemi jsou Jana Šmejkalová, Marie Leichterová a Pavel Bílek. No a my se můžeme teď v tuto chvíli už s lidem pustit dnešní třetí místo, kterým jsou Bloom a skladba nazvaná Movies.

Plum a Movies pro dnešek místo třetí. Na tom druhém jsou pro mě trošku překvapivě vyskočili z minulého 10. střední vlny a skladba nazvaná Poslední dny. Ne, že bych jí to tady samozřejmě nepřál. Takže ve čtvrtém týdnu výskok až na druhé místo střední vlny a Poslední dny.

0: Hit paráda česká je dost pěkná.
1: No ve změně na hit parádě je velká sedma, kterou právě posloucháte. Nám zbývá si odehrát už pouze a jenom první místo. První místo je opět naprosto přesvědčivé, stejně jako v kole minulém, takže vy pravidelní posluchači už asi víte.

0: Opět s brutálním náskokem asi 400 bodů, což znamená minimálně nějakých 20 hlasů. Na prvním místě skončily Hyha holky společně s Pastí a skladbou Motůrek. Mimochodem už 10. týden ve Velké sedmě, což znamená, že pořád překonávají to naše pravidlo 7 týdnů a dost, s jedinou výjimkou, pokud nejsou na prvním místě. A vzhledem tomu, že oni jsou, tak tady jsou dneska už po 10. V podstatě mohu v tuto chvíli už zaručit, že tahle skladba se objeví v první desítce top skladeb Velké sedmi za rok 2026.
1: Podívej, jsem si vzal Wehrmacht čelí porožky, to je samozřejmě náhoda.

lekcího kafíčka. Emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Blzujíce špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže.

0: Je, čau, Lauro. Co tady sedíš jak suva na hnoji? Ty zas nemáš ani korunu, to si hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten od naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Laura šanci neměla, vy šanci máte. V tuto chvíli vás čeká totiž už pouze a jenom rekapitulace dnešní velké sedmi, která se chýlí ku finále. Jako první novinku jste dneska slyšeli Neversol a její Naked Water.

No a konečně pátá novinka nám přivedla ze Slezska. Je pod ní podepsaná písničkářka, zpěvačka, producentka Moonshy a její píseň se jmenovala Kocour.

kola minulého se dneska do Velké sedmi dostaly tři novinky. Po Jorbalinda to byly i Mlmisto a jejich Těžná kobyla.

No a konečně na prvním místě se opět stejně jako minule usídlili jeho holky společně s pastí a skladbou Motůrek.

0: Druhá květnová velká sedma je nezadržitelně u svého konce. Vy posloucháte vítěznou příčku Motůrek. Napadá mě, že když uslyší, jestli posloucháte reprízu, tak už máme za sebou ty ledové muže, kteří dneska začínají svátkem Pankráce. Tak to nějak hezky přežijte ty studené dny a doufejme, že brzo už teda vypukne naplno to jaro. Doufám, že nám zachováte přízeň a pošlete někdo své hlasy, abyste mohli něco pěkného vyhrát. A v tuto chvíli se s vámi od velké sedmi loučí Tonda Kocábek. Taky neuznávám, že nemlátil mě fokr. Hajlovat je fajn, mami, hajluje i o to. Opraví i kulturu, když opravili motor. Sadím si do urny a vyhraju...
1: Velká sedma s Kocábkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
2: Reklama Rádia 1. Skonto na
3: byte. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto na byte.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
9: Reklama na Radio 1.

Tak pár vteřinek před 11. hodinou vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Což znamená, že je tady pořad staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy něco ještě staršího, někdy i něco novějšího. Ale jedno je jistý, žádný neustále omletý kousky to rozhodně nebudou.

Tak ještě jednou příjemný poslech. Na Rádiu 1 vám přeje Tomáš Vidra, začíná pořad Staré poledne. Jako první je tady kapela Third Power. Tato partička z Michiganu byla velmi podobná takovým, jako byly MC5, nebo Stooges, nebo SRC. Tady jsou Third Power, jejich deska z roku 1970 a skladba s názvem Getting It Together. Příjemný poslech starého poledne.

Tak to byla první skladba dnešního starého poledne, kapela Third Power, jejich album Believe z roku 1970. Teď si uděláme vejlet do Jižní Ameriky za kapelou z Uruguaye Diaz de Blues. Jejich stejnojmenné album vyšlo v roce 1972 a máme tady skladbu, která se jmenuje Masihando, Killing the Blues.

Tak tolik výlet do Uruguaye za kapelou Diaz the Blues a jejich jedinou deskou z roku 72. Teď už jsou tady Mahogany Rush a Frank Marino, album What's Next a skladba s názvem Roadhouse Blues.

Tolik kapela Mahagony Rush v sestavě Jimmy Iovine, Paul Hardwood, Vince Marino a Frank Marino. Deska What's Next. A teď už zase do Velké Británie za kapelou Edgar Burton Band. Jejich album Life z roku 71 a skladba s názvem I Got Mad.

Tolik Edgar Burton Band a jejich živák z roku 81. I tady mám další živák a tentokrát kapelu Led Zeppelin. Album Live at Whiskey a Go-Go z roku 69, to je záznam jejich koncertu z 5. ledna roku 69. Takže ještě tehdy v té době ne úplně známá kapela a vy uslyšíte jednu z nejranějších verzí jejich později velkého hitu Babe, I'm Gonna Leave You.

Tak to byly Led Zeppelin na jejich koncert z 5. ledna 69, velmi raná verze skladby Babe, I'm Gonna Leave You. No a teď se podíváme na americkou kapelu The Seeds, jejich album z roku 1966 a takhle skvěle tahle partička hrála. To je skladba s názvem Evil Hoodoo.

Tolik kapela Seeds v čele s jejich zpěvákem, kterým byl Sky Saxon. No a teď trošku elektroniky, trošku progrese. Tady jsou němečtí Paternoster a jejich album z roku 72 a skladba Realization.

Tak to byli němečtí Paternoster, takový trošku brutální psechod. A teď se podíváme do Puerto Rica za kapelou Bandolero. Oni muziku natočili na přelomu roku 69 a 70 a než se jim podařilo sehnat někoho, kdo by to vydal, tak už byl konec roku 74 a tato psychedelie už tolik nejela. Tady jsou Bandolero a skladba s názvem I Got It.

Tak tolik kapela z Puerto Rica Bandolero. Teď se přesuneme do státu New York za kapelou Stark Forest Group. Oni později se proslavili jako Blue Oyster Cult, ale když se jmenovali Stark Forest Group, tak je nikdo neznal. Tedy jejich deska Saint Cecilia z roku 1970 a skladba s názvem I'm on the Lam.

Tolik Stalk Force Group a jejich poměrně zajímavá verze skladby I'm on the Lam. No a teď skočíme do Velké Británie za něčím, co by se dalo popsat jako doom metal. Tady je kapela Warlord, jejich album Praise the Warlord z roku 75 a skladba s názvem Lady Killer.

0: Tolik britská kapela Warlord a jejich Doom Psych. No a než se vydáme do Austrálie, tak...
1: Reklama Rádia 1.
2: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 kilometrů, spotřeba od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Reklama na Radio 1.
3: No a je tady výlet do Austrálie za kapelou Black Feather. Vedlí skvělý kytarista Stuart Fraser, který tu kapelu založil už ve svých 14 letech. Taky už je dneska nějakých 7-8 let po smrti. Black Feather, album Bopping the Blues a titulní skladba z téhle desky z roku 72.

Tolik australská kapela Black Feather a jejich album Bopping the Blues Infinity z roku 72. Teď zase do Británie za kapelou Pluto a deska z roku 71. Skladba se jmenuje Stealing My Thunder.

Tolik britská kapela Pluto a teď zase do Ameriky, do Jacksonville za kapelou 31st of February, čili 31. února. Kapelu vedl, nebo spíš svou kariéru, tam začal skvělý bubeník Butch Trux, který pak zářil v Allman Brothers Band. Tady jsou 31st of February, jejich deska z roku 1968 a skladba s názvem A Nickel's Worth of Benny's Help.

Tak tolik kapela 31st of February. Jejich deska z roku 68. Teď se přesuneme do Německa za trochou elektroniky. Mám tady Tangerine Dream. Jejich album Encore Life vyšlo v roce 77 a je to záznam jejich turné po USA. My si z tohoto dvojalba dáme skladbu s názvem Cold Water Canyon, kde ta jejich elektronika je podkreslená poměrně pěknou kytarou, na kterou hraje sám Edgar Wilmalfréze. Tady jsou Tangerine Dream, rok 77.

Tangerine Dream, jejich deska Life in Core, skladba Cold Water Canyon, ta skladba má 20 minut. Ale je to paráda. Teď se podíváme do Izraele za kapelou Churchills. Jejich jediná deska je z roku 68 a my si z ní dáme skladbu Comics.

Tolik kapela Churchills. Oni se později přejmenovali na Jericho Jones a třeba v Německu byli velmi populární. No a teď se podíváme do Británie za kapelou Home. Album BBC Sessions je z roku 72 a my si z něho dáme skladbu How Would It Feel?

Tolik britská kapela Home a jejich album BBC Sessions z roku 72. Teď je tady deska z roku 69, kapela Yesterday's Children a Evil Woman.

0: Thank you and good night. Steve Thompson on bass, John Mark on acoustic guitar, and Johnny Almond on tenor, alto and flute.
1: Tolik John Mayall a teď za kapelou Kenneth Heat jejich deskou Live at the Topanga Choral. Dáme si skladbu, která se jmenuje Sweet 16, čili sladkých 16. No, to byla doba. Krásný vzpomínky. Tady jsou Kenneth Heat.

Tak to byli Kenneth Heat. Pomalu jistě se s vámi loučí Tomáš Vidra, těším se naslyšenou zase příští sobotu. Zítra je velká burza v ulici Františka Křížka, číslo popisné 12. A příští sobotu je taky velká burza v kulturním domě Barikádníků. Ulice Saratovská, kousek od metra Strašnická linky A. No a pokud si chcete dnešní díl Starého poledne přehrát, tak samozřejmě na platformě YouTube zadáte heslo Staré poledne a dnešní pořad tam na vás vyskočí. A pokud se chcete o nějakých deskách dozvědět něco víc, tak také na platformě YouTube si dáte heslo 1000 Alp na pustý ostrov a tam spolu s Pavlem Kováčem, kytaristou kapely Red Baron Band, vám budem povídat o deskách. Mějte se fajn, loučí se Tomáš Vidra. No.

0: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
1: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
0: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
1: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
7: Reklama na Radio 1.

co bych vám asi tak mohl sdělit překvapujícího a šokujícího. Nic víc než to, že na velícím pracovišti Rádia 1 došlo ke střídání pracovníků. Sesli vyhrazenou pro zastupujícího ředitele země koule zasedl Ondřej Štindl, který má tu čest a privilegium být externím dramaturgem vašich akustických prožitků až do 5. hodiny odpolední. A první ze skladeb, jimiž dnes hodlám rozvonit naší trojctihodnou frekvenci, tak první z nich je od skupiny Delvon Lamar Organ Trio. Skladba se jmenuje This Is Who I Is. Jak výmluvné. A naváže na ní velmi extenzivní rytmizovaný výklad na téma povaha lásky, který kdysi dávno natočila kapela. The Temptations, love can be anything, can't nothing be love but love. Tak na to bacha.

pisanja The Temptations, Samaria Love Can Be Anything. Can't nothing be love, but love. Prosím pěkně. Dál uslyšíte dvě ukázky, řekněme, kreativního chaosu. První z nich je z nový desky kapely White Denim, God Created, Lock and Key, pak opět starší kus, tentokrát od Franka Zappy.

trošku to překotného výsměchu vám přivedl Frank Zappa, jeho hudební přátelé z dávní desky Shaker, Booty Doll, Dying Coffee, Every Day.

po Dime Coffee a jejich písni Everyday slyšíte z nové desky texaského excentrika, který se říká King Tough. Invisible Ink, pak ještě

tahle píseň od nový desky kapely The Nude Party se jmenuje Sweetheart on the Radio. Kdo by to asi tak mohl být? Dal Sera Ferelová Foxhunt a vystřídána bude nikým jiným než William Nelsonem.

Willieho Nelsona v písni Midnight Run z bohužel ne úplně povedenýho filmu Lawless vystřídal umělec Kentucky. David Nance, My Love, The Dark and I a dál dva devadesátkový kusy, první z nich od neopominutelných Bodhol Surfers, Cough Syrup, pak podobně epická koncertní nahrávka skladby Take Your Time od Spiritualized.

Po písničkách Syrup od Bodolsafa slyšíte Spiritualized z koncertní dvojdesky nahraný v Albert Hall v roce 97, která je jednou, řekl bych, z živých nahrávek mého života. Je to tak, Take Your Time, pak ještě z nového alba The Builders and the Butchers, důrazný kus Rise, My Summer.

0: Reklama Rádia 1.
1: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Labilita. Stabilita. Labilita. Stabilita.
8: Festival Art Safari ve studiu Bubec v Řeporích od 16. do 24. května. V sobotu workshopy, vernisáž, koncerty, v neděli workshop a divadlo pro děti. Slackline, Eliška Brtnická, Lukáš Herold, Beneband, Lucia Piusi, divadlo Fejgele. Přijeď vlakem!
9: Reklama na Radio 1.

Tahle píseň se jmenuje Confession, je z nový desky australské umělkyně, jejíž jméno navozuje, řekl bych, spíše kulinářské konotace. Carla Del Forno, po ní americký umělec, uměleckým jménem Panda Bear, medvídek panda, jak rostomilé, and meat.

po písničce And Smith od Panda Bear slyšíte mého oblíbeného veterána Dina Warhama v písni New World Julie Dahl z nový a řekl bych velmi pěkný desky kapely The Reds, Pinks and Purples, skladba Houses a dál pak Current Joyce.

Cameron Joyce a California Rain. Tato skladba bude vystřídána celkem novou koncertní nahrávkou starší skladby Andrewa Birda s komplikovaným názvem A Nervous Tick Motion of the Head to the Left. Je to nahrávka, na níž umělce doprovází orchestr. Umělci někdy mívají takové spády.

po koncertním záznamu Andrewa Birda a orchestru. Jeho písně, jejíž dlouhý název se mi nechce opakovat, dávní Roxy Music, A Really Good Time, a do přehledu novinek hit parády ještě Insecure Man, píseň Alien.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kay Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je Asa 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Po přehledu novinek Hit Parády slyšíte taky novinku celkem, píseň Fire and Gold z nový desky The Lemon Twigs. Taková retro hudba, na níž je mimo jiné slyšet vliv Big Star kapely dávno zapomenuté, pak z jejich, nebo z hlediska jejich členů trochu opožděně objevené. A od nich pustím píseň, která se jmenuje Way Out West.

Toto už je prosím pěkně Los Angeleská kapela, dívčí kapela La Luz, píseň se jmenuje Poppies a dal titulní skladba nového alba od kapely Frico, Something Worth Waiting For.

Tak tahle píseň od kapely Friko se jmenuje Something Worth Waiting For a po ní uslyšíte skladbu House od skupiny The Softs, kolem níž a kolem jejího debutu. Nějak se mi ty slova v hlavě neskládají, prostě je tady kapela, natočila desku, svojí první a je kolem ní rozruch. Kapela se jmenuje The Softs a píseň z té desky se jmenuje House.

Tak po The Soft se jich písně House ještě do reklamu slyšíte dávno už docela koncertní nahrávku Iron and Wine spolu s kapelou Calexico. A jejich společným dílem je verze velvetovský All Tomorrow's Parties. Oh,

0: No.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Kdo nezná vlastní historii, je odsouzen k jejímu opakování. Je to ale vždycky špatně? Keramická hlína zažívá novou vlnu popularity. Charakterizuje ji trvanlivost, stejně jako schopnost uchovávat otisky minulosti. Present Perfect. Otisky času v současné keramice. Osmička Humpolec. Doražte, bude to hlína.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: české kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
2: Reklama na Radio 1.
3: Every morning we burn the bread, walk it down to the water's edge, see the seagulls eat cigarettes, check your breath in a spoon, all your stuff in the storage shed.

chviličku před třetí hodinou slyšíte The Hold Steady a píseň, která poetickým způsobem popisuje trauma. Jímž člověk může být poznamenán, pokud se setká s neuspokojivou snídaní. Pak Israel náš

Toto rozmáchla píseň od Israela Meneše, se jmenuje Ozarker. A naváže na ní v celkem podobném duchu Kevin Morby ze svojí nový desky s skladbou Javelin.

tato píseň si hluboko myslným názvem These Acts of Which We Are Designed z nový desky od kapely s líbivým názvem Bridget Calls Me Baby a dál jednoduše pojmenovaná kapela, která tedy Lala, skladba Arrow.

0: Lala, Lala, slyšíte ještě píseň Wild od texaských Spoon, která prosím pěkně předchází přehledu novinek Velké sedmi na Radio 1.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Never Saw, jmenuje se Naked Water.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Je plus minus bus za 10 minut půl čtvrtý na Rádiu 1 stavy Sachy přehled Velké sedmy a tímto mírně chaotickým způsobem začíná skladba The Poor, The Fair and The Good, kterou před lety natočili Silver Juice kapela, jejíž památka, stejně jako památka jejich frontmana Davida Bermana, má a je připomínána. Pak uslyšíte píseň Open Up z nový desky od Red Boys.

Tak to jsou Red Boys a píseň Open Up a po ní pustím skladbu, kterou jsem před lety či desetiletím hrával v rádiu docela často a dlouho jsem už ji neslyšel. Je od kapely Clams Night a vystihuje hlubokou existenciální tíseň, která může postihnout člověka, když se ráno zbudí a v hlavě mu burácí německý hip-hop. The Sound of German Hip-Hop a Clams Night.

po Clem Snyder a jejich písni Sound of German Hip Hop slyšíte skladbu So Easy to Love z nový desky Gun Outfit. Naváže Daniel Norgren koncertní nahrávka písni.

Daniel Norgren, píseň The Flow a do reklam ještě skladba Wreck, kterou jsem objevil na nový desce britské kapely Brown Horse, již jsem taky nedávno objevil a byl jsem zaujat.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Mezi ploty! Více

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Reklama na Radio 1.

to tak, chviličku před pátou začíná na Rádiu 1 takový ten tiší úsek, jenž je pro má vysílání charakteristický a bývá uzavřen kulturním servisem. Dnes tou první skladbou je instrumentálka Pretty Weeds Revisited, kterou spolu natočili Bill McKay a Riley Walker. Pak, řekl bych, epický kus od Charlieho Para, Bearhead Lake.

tato píseň Charlieho Parra se jmenuje Barehead Lake Adal z nový desky Charlotte Cornfieldový. Píseň Squid se třema D na konci má to svůj účel a význam.

po Charlotte Cornfieldu a slyšíte starší píseň Good Woman od Cat Power, naváže na ní Karen Dalton, umělkyně s ní spřízněná nejenom jaksi hudebně, ale řekl bych i

Kevin Dalton, a vy jste slyšeli ještě Shannon Lay a její verzi velvetovský I'm Set Free a teď ještě Michael Lonegan Judgment Time.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, mám v ruce patřičný listinný materiál a vůbec jsem připraven seznámit PT posluchačstvo Rádia 1 s kulturním servisem Rádia 1 na sobotu 16. května 2026, kdy na výstavišti v Holešovicích pokračuje Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Festival Zámeček se koná, to je multižánrový festival, který přinese koncerty Yellow Sisters, Zuby nechty, Báry Hrzánové a Kondurango a dalších v areálu Zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. V kině Pilotů dávají od 6:30 drama od 18:45 Ďábel nosí Pradu 2. Edison Film Hub uvádí od 7:00 Ďábel nosí Pradu 2 a od 9:30 Top Gun Maverick. Kino 35 od 6:00 Co nám zbylo z lásky, od 8:45 Ucpanej systém. A to je všechno ke kinům. Na Pražském hradě Výzdárně, Fragmenty paměti, Svatovícký poklad a V zrcadle současného umění, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Přírůstky, Artoto, Galerie v Uhelném mlýně Mezi námi v tichu, Galerie Středočeského kraje Melzer Kinsel Hilmar 1968 až 78 ve Veletržním paláci NGP 230 let, v DOXu Jiří Petr Bok, Deník pacienta, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Roztoky století ve fotografii, Galerie hlavního města Prahy v knihovně, Expanze Přírůstky 2013 až 25, Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká, Muzeum Montanelli, Trafo Gallery, Lucie Rosická, Laundromat, program Projemné zacházení, Novoměstská radnice, Elegance, Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, Centrum architektury a městského plánování Devade, Kaštan, Marcel Bárta, Meotary a Krisbys Cest, Muzeu Kampa, Václav Sokol, Hojnost, Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Art, Life, Umění pro život, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní, Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce, Karpuchina Gallery, Jena Park a Kurt Gebauer After the Atlas. List obrácen. The Chemistry Gallery, kolektivní výstava Svěcení jara, Galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside, Inside, Galerie C12, Fashion Grain, čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu, ve Vile Pelé, Andrej Dubravský, The Rest, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chase and Shadows, Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy v nové budově Národního muzea Czech Press Photo, Galerie etc. Art, Petr Kalmus, První živý svatý, Pragovka Galerie, skupinová výstava Jídlo jako rituál, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Hříb, Kontext a současnost, Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice a Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. Jatka 78 uvádí od 7:30 Runners, Divadlo Ponec od 7:00 Host, Švandovo divadlo od 7:00 Pravidla Nirvány, Divadlo v Celetné od 7:30 Valkýra, Alfred ve dvoře od 8:00 Trapist 1, Divadlo v Dlouhé už od 5:00, Jak vidět neviditelné, Loď tajemství taky od 5:00, Loutky v nemocnici, Plešatá princezna a Studio Rubín od 7:30 Pravidla úklidu, v Divadle pod Palmovkou od 7:00 Ostře sledované vlaky a Divadlo v Řeznické od 7:30 X. U Bukanýra od 11:00 hrají DJs ETH, Sam Gittis a Kava. V Paláci Akropolis od 7:30, Corbin Dallas, Bike Jesus, Grave Series with She, Her, Geistfrei, Fresco, Alaya, Viam, B2B a Keta Chaos ve Fuxu 2, The Bug featuring Warrior Queen, Mudaki, Yukimura, Snow Lion a Alias v Groove Baru od 9:30, Vankov, Gak na Cargo, no v lodi Cargo Gallery, od 8:00 Acid Row, Dead Merrick a Sloth v klubovně Povleč, od 8:00 Topsy Turvy plus Salami Recorder a The Hi-Fi Phonos a Blue Chesterfield. V Kaštanu od 7:30 MTI a Krumpáče, v Rob Café od 9:00 Toby Šmurda, Smoke Dub, Quattro a Zóny. A v klubu 007 na Starově od 7:00 Awaken by Moonlight, Crow to Crow a Winnow. Jinak ještě v Oboře na Hvězdě Běh pro paměti národa se běží a na Výstavišti Praha od 5:00 Tchajwanská literatura, Liat Chung Ti, Rybí snění. Na Rádio 1 od 5:00 Nová hudba, ne na Rádio 1 od 8:00 na SFV a od 10:00 The Workout. Je to vše z kulturního servisu.
2: Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

kulturním servisu jste slyšeli nejprve Hamiltona Lighthousera v písni Knockin' Heart a toto je prosím pěkně kapela Fast, skladba pojmenovaná Trouble. Další píseň bude také o trablích, je od Saint Seneca, popisuje v ním potíže s vytápěním a ohřevem ve svém odlehlém bydlišti. Jmenuje se Hot Waters.

Bez Seneca slyšíte Jans and a před několika lety nahranou nebo znovu nahranou verzi jejich dávnější písně Valley of Rain. Pak ještě Angel and the Man, The Walkabout a bude útrom pro mě pro dnešek. What she did.

Je to tak. Loučím se s váma celkem už rychle, protože už mám pro dnešek odehráno a obšťastnil jsem se důkladně, vy třeba též, a uslyšíme se zas akrátné za 14 dní, ale ještě o 2 týdny později. Anž to, přátelé, hodlám čerpat druhou část své dovolené, na níž se těším a již potřebuju, a vy se do toho našeho dalšího zvukového randevu mějte pěkně, taky se budu snažit, chovejte se rozumně, vyhledávejte krásu, krucinál, pak si to všechno řeknem. Studujte taky tracklist, který jsem uložil na stránky rádia, a jednou tenhle set dám na svůj Mixcloudový profil a vy si ho odtamtud budete pouštět, jakože se Ondřej Štendl jmenuju, a zatím čau.

0: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
0: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
2: Zveme vás na Vyšivanka Day do Holešovické tržnice. Celodenní festival, inspirovaný mezinárodně slaveným ukrajinským svátkem, proběhne už ve čtvrtek 21. května. Skvělé jídlo, živá hudba, folklor a barevné vyšivanky. Těšíme se na vás na oslavě přátelství, gastronomie a ukrajinské kultury. Více na www.holešovickatržnice.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise, čtvrt litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko, litr s apkou za 17,90. Albert.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Reklama na Radio 1.
10: Pozor, pozor, alarm!
11: Pozor, pozor, alarm!
10: Alarm, pozor!
11: Alarm, alarm, pozor!
10: Pozor! Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
12: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
10: Dobrou chuť! Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
13: 100 lidí, 100 chutí.
10: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
12: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
10: Perto tam, Hans!

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na pilotní ročník olomouckého festivalu Olovo. Ten se koná 30. května v kreativním centru Fabrička a vystoupí tam například Favorite Obsession, Cringe Prince nebo Dead Dog Legacy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Prague for 20, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Daleko předaleko, v malém islandském městě si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité a taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. V kinech od 14. května.
10: Reklama na Radio 1.
11: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Radio 1.
12: Na rádiu 1.
11: Na rádiu, na rádiu, na rádiu 1.
12: Na rádiu 1.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky v Hitparádě Rádia 1 pro tento týden. Spolupráce belfastského tria Kneecap a Kate Tempest vyústila ve skladbu Irish Goodbye. Novinka první. O vychutnávání si přítomného okamžiku je skladba od Lucy Dacus. Jmenuje se Planting Tomatoes.

DJ a zakladatel kolektivu a labelu Toys Berlin, to je ASA 808. Ve spolupráci s producentem Throwing Snow si představujeme skladbu Samsara Spirals.

0: Tři šťastní vylosovaní hlasující obdrží lístky na koncert Davida Byrna, který vystoupí 17. června v O2 Univerzu.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Obálku květnového Unii zdobí legenda alternativní hudby Kim Gordon s novým sólovým albem. V květnovém čísle najdete i rozhovor s jejím bývalým kolegou ze Sonic Youth před koncertem v Meat Factory. Nechybí domácí scéna, Nausea Orchestra nebo Václav Havelka a také festivaly Pražské jaro s Unzupčin a Respekt s portréty výrazných men. Předplaťte si Uni na www.magazinuni.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
4: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
6: Reklama na Radio 1.
7: Právě posloucháte pořád Nová hudba na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.
7: Na Rádiu 1.
8: Na Rádiu 1.

mikrofonu Radio 1 ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

Kulturní léto Rádia 1. Kulturní léto je tu a začínáme Nefestíkem. Malým, ale osobitým, programově nabitým a kvalitou překypujícím festivalem zajímavých objevů i léty prověřených stálic alternativní hudby. Stylový záběr festivalu je široký. Od world music přes reggae a nejrůznější menšinové odnože, rocku až po rap či elektroniku. Součástí festivalu budou tradičně i slam poetry, divadelní představení nebo filmové projekce. Letos vystoupí například WWW Neurobeat, Wolves of Saturn, Athéna Chlebová, Invasive Species, Dr. Curry, Xtensia, Snail, Nixies a množství dalších kapel a DJů. Nefestík se koná o letním slunovratu, tedy od 19. do 21. června v městečku Nepomuk pod Zelenou horou v půvabném areálu staré zelenohorské pošty. Program a další informace na nefestík.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Nefestík najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Crossbody taška od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Audioknihu Ivan Fíla, Tisíc očí. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Ahoj, zdraví vás Teli, vítejte u dalšího vydání pořadu NSFW na Rádiu 1. Jako obvykle vás čeká záplava těch nejlepších novinek ze světa House Music. Mrkněte na Insta, app Teli House Music a dejte follow, vaše podpora je to nejdůležitější. Jdeme na věc, příjemný poslech.

Kelly se loučí, tohle byl pořad NSFW na Rádiu 1 a těším se, že se uslyšíme zase za 14 dní. Do té doby kontrolujte můj Instagram @tellyhousemusic, mrkněte na Mixcloud, kde jsou záznamy všech pořadů, co paměť sahá. Teď už se na vás chystají Tuko a Simons se svým workoutem. Mějte se hezky a buďte sexy. Ahoj!

Turn the bass up a little.

0: Himba i Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichouku, Pipík Sedlun tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

pláču na posteli v Pakistánu, pak i vstanu. V Berlíně, Berlíně chodník, za kopcem je Lublaň, nezahublaň. Hořký z těch rán Teherán, takový je Vatikán. Papežův účes zvatý tkán, přísný ach Bejrút, na co já zapomínám, ty prosím dbej, Růb.

doma v hlíně rej, jak si ze zvyk, ale tohle je Reykjavík. Když Paříží a všude je past mříží, a místo na větvi je Kosovo, leso to nestojí. Za Casablancou do lesa brankou, v ločce mezi uličkami voní karbenátky a jako most skvoucí teče Moskvoucín. V Mexiku mix vzliků, z Marseille zmarsklízej.

do Varšavy vraz šavli a naříkej Londýnem dlouhým dnem. V kapse vměst nám kapské město, jak v New Yorku zní v horku, kolik v dlani váží trn. Zavolej Washington, kosmonaut volá hustý tón. Rio de Janeiro, věru dožeň v éru, pěkným dnem Pekingem. Ale v Bombaji bomb dbají. A kdo zná Irák, ví, že domů lze dojet Irakví. To Irakví. Pláču na posteli v Pakistánu.